dnes máme tu čest vám říci, že jest všech swingazů jest. Tady, tady, tady, vlasy, dom, je swingazů čas a k tanci naraz i zní rytmu hlas. Vidy vyberli vavu zum, zum, zum, všude kolem je velký schon, to zpívá swingazů milion a všude zní píseň bláznivá. Vidy vás zase loubit, oh, kdo nás jezduje, jen si libuje a prospěvuje. Tady

Dnes máme tu čest vám říci, že jest všech vingavů pěst. Je vingavů čas a k tanci naraz i zmírit mu hlas. Odej se swingu, nebo tisíce swingu.